nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří.